než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích.

snáď viac. Vždy víš, šťastie je krásná viac. Šťastie je tak krásná, že bychom vládec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.